0: projektu vlastne najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na stociálu I4 z David Guetta, Morten i Trippy Red. Četrina dolu do nr. 27 z Locked In. Z 3 na gore pak se premestvat Calvin Harris i Jazzy z MK miastu 26. Po Katra FM, za glavie tu je Satisfy.
1: Katra FM, Top 40.